se kolem, ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí, jak příliv oceánu, řešení hlavy.

je vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.